Vi stále jedem a jsme jako stále. Co bude zítra, jo, kdo to ví, snad budeš mít